0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 21. září. Když zákon lásky naruší zákon kalkulace, pocítíme radost, řekl papež Lev v promluvě před modlitbou Anděl Páně.
1: Ve čtvrtek 24. září se svatý otec vydá na svou další apoštolskou cestu, tentokrát do Francie.
0: K pastoračnímu tříbení vyzval Lev 14. svou římskou diecézi při zahájení pastoračního roku.
1: Přejeme příjemný poslech. Drazí bratři a sestry, krásnou neděli. V dnešní liturgii nám Pán ústy proroka Izajáše dává velký důvod k naději. Říká, že jeho myšlenky nejsou našimi myšlenkami a jeho cesty nejsou našimi cestami. Ano, Boží plány jsou nekonečně větší a řekněme dokonce, že i ličtější než ty, které my lidé, poznamenaní hříchem, můžeme vymyslet a uskutečnit. Proto je zde proroková výzva aktuálnější dnes jako nikdy předtím. Opustit své pokřivené způsoby jednání a vrátit se k Pánu, který sám je milosrdenství a odpuštění.
0: Ježíšova podobenství v evangeliu popisují novost toho, co pro nás má Pán schováno, ale také všeobecně poukazují na odpor, který jsme připraveni klást šlechetnější spravedlnosti a větší lásce. Zvláště dnes, když nasloucháme příběhu o dělnících povolaných k práci na vinici, jedni na celý den, jiní jen na několik hodin a další těsně před západem slunce. V centru pozornosti tohoto podobenství však stojí moment odměny. Hospodář plní slovo dělníkům první hodiny a platí jim podle dohody. Chce však, aby viděli jeho dobrotu a přímo před jejich očima jedná s těmi posledními zcela stejným způsobem.
1: Je zde jeden detail, který by nám neměl uniknout. Hospodář dává svému správci přesné instrukce, v jakém pořadí má postupovat. Dělníci byli vypláceni od posledních k prvním. Negativní reakci těch, kdo pracovali celý den, by se tedy dalo snadno vyhnout. Jenže právě naopak je součástí plánu, jelikož zjevení Boží dobroty je tu pro každého, nejen pro někoho. Bůh má odlišné způsoby jednání a nové cesty smýšlení. A to i pro ty, kdo se pokládají za první a kdo se domnívají, že si sami od sebe získali to, čím jsou, čím si zasloužili výsledky, jichž dosáhli. Je tomu naopak. Všichni si získáváme radost, porozumění a budoucnost, když zákon lásky naruší zákon vypočítavosti, když zkušenost milosrdenství překoná zkušenost zásluh, když dar pokoje odstraní soupeřivost a přinese vděčnost.
2: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: Bratři a sestry, být Božími spolupracovníky, pracovat na jeho vinici, sloužit jeho království spravedlnosti a pokoje. To je milost. Tam, kam se vlamuje Boží novost, není prostor pro závist a rozpor. Hledejme tedy Pána, když se dává nalézt. Vzívejme ho, když je blízko. Opouštějme křivé cesty a smýšlení nepravosti. Pohleďme na naši přesvatou matku. Je stvořením jako my, je však bez poskvrny. A proto nám pomáhá doufat v Boha a svěřovat se jeho milosrdenství, aby se tak jeho cesty staly našimi cestami a jeho myšlenky, aby se staly našimi myšlenkami.
1: V apelech popolední modlitby Anděl Páně papež Lev obrátil pozornost k dramatické situaci v Somálsku. S velkým znepokojením sleduji humanitární krizi, která v současné době postihuje některé oblasti Somálska, kde případy násilí a extrémní klimatické jevy zhoršují beztak obtížné životní podmínky obyvatelstva, zejména žen a dětí. Doufám ve velkorysé zapojení mezinárodního společenství, aby našim bratrům a sestrám nechyběla potřebná pomoc.
0: Papež Lev tak reagoval na významné omezení humanitární pomoci pro tuto africkou zemi ze strany různých agentur OSN. Organizace Lékaři bez hranic vyzvala dárce, aby jí pomohli obnovit a rozšířit služby primární zdravotní péče zaměřené na podvýživu v regionu Muduk, kde bylo uzavřeno více než 70 zdravotnických zařízení. Somálsko zároveň čelí vnitřnímu konfliktu od pádu Mohameda Siada Barreho v roce 1991 a islamističtí extrémisté posílili svou kontrolu nad venkovskými oblastmi.
1: Svatý otec dále pozdravil polskou pouť toruňské diecéze, která v Itálii navštěvuje místa eucharistických zázraků, pouť rodin ze spišské diecéze, jezuitské kněze, kteří začínají v Římě studium, a další skupiny přítomné na náměstí.
0: Zvláštní požehnání pak adresoval obyvatelům Pescantíny u Verony, kteří se shromáždili u památníku internovaných, aby si připomněli ty, kdo byli během druhé světové války deportováni a uvězněni. Chtěl bych tak zdůraznit, že nesmíme zapomínat, nýbrž poučit se z historie, abychom neupadli do chyb minulosti. Papež Lev dnes promluvil ke generálnímu shromáždění Italské federace mnišek Klarisek Kapucínek. Připomněl kontemplativním sestrám Kristova slova z dnešního evangelia. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Znamená to umět se přijmout i s vlastními nedokonalostmi, pokračoval papež. Pán od nás nežádá, abychom byli bezchybní, ale abychom se pokorně den po dni nechali utvářet jeho milostí. Papež odkázal také na slova svaté Kláry, která napsala svaté Anežce České. Přetvoř svou mysl podle zrcadla věčnosti. Přetvoř svou duši podle nádhery slávy. Přetvoř své srdce do podoby jeho božské podstaty a celá se proměň prostřednictvím kontemplace v obraz jeho božství. Právě ke sledování mysli v zrcadle věčnosti vyzval papež Klarisky Kapucínky i navzdory obavám ze snižujících se počtů. Nejde tolik o velká čísla, jako spíše o kvalitu. Povolání se nerodí z aplikace organizačních strategií, ani z kampaní nastudovaných u psacího stolu, nýbrž z modlitby, ticha a důvěrné známosti s evangeliem. Závěrem předložil papež Lev klariskám kapucínkám čtyři klíčové prvky řeholního života. Jsou jimi vzájemné naslouchání, koinonia, co by společenství, které předchází izolaci, diakonia, služba jedněch druhým a společná práce, a martyria, totiž svědectví evangeliu. Svěřuji vám je jako bezpečné stezky na vaší cestě životem, rozloučil se Lev 14. s řeholními sestrami a poděkoval jim, že jsou znamením přítomnosti Božího království na zemi.
1: Pátá mezinárodní apoštolská cesta zavede papeže Lva 14. ve dnech 25. až 28. září do Francie. Během 4 dnů navštíví Paříž, Lourdes a Méty. Bohatý program zahrnuje setkání s nejvyššími státními představiteli, návštěvu pařížského sídla UNESCO, setkávání s širokou veřejností i liturgické slavení. Návštěva, která navazuje na předchozí apoštolské cesty, se odehrává na pozadí zajímavého společenského vývoje, kdy Francie znovu objevuje své křesťanské kořeny a zažívá duchovní probuzení. Což dokládá i fakt, že během letošních Velikonoc přijalo křest přes 13 000 dospělých katechumenů. Počet pokřtěných katolíků celkově vzrostl na 49,7 milionu v roce 2024, což tvoří přibližně 75% populace. V Paříži se papež mimo oficiální státní a ceremoniální program setká také s lidmi, kteří se potýkají se sociálním vyloučením. Zástupci charitativních organizací vnímají setkání s papežem Lvem jako naprosto zásadní a transformativní moment. Svatý otec v pátek 25. září spolu se shromážděným duchovenstvem bude slavit večerní chvály v Notre Dame. Pro francouzskou společnost je to rovněž připomínka důležitosti umění jako mostu mezi církví a společností. Lev XIV. Rovněž navštíví pařížské sídlo UNESCO. Ve své promluvě připomene nezastupitelnou roli vzdělávání, kultury a etického rozměru vědy, včetně výzev spojených s umělou inteligencí. Z hlavního města se papež přesune k úpatí Pyrenejí do Lourdes, kde se duchovní poselství zaměří na uzdravení a doprovázení trpících. Poslední etapa apoštolské cesty povede do města Méty. Zde se Lev XIV. Zúčastní setkání nazvaného U kořenů Evropy za mír a jednotu. Zde připomene nezbytnost svobodného a bratrského dialogu mezi evropskými národy. Právě v tomto městě vyrůstal Robert Schuman, jeden z otců Evropské unie.
0: Jakožto římský biskup předsedal papež Lev 18. září v podvečer v Lateránské bazilice zahájení pastoračního roku své diecéze. Před shromážděním, v němž bylo zastoupeno všech 134 římských farností, předložil své diecézi metodu pastoračního tříbení. Jak řekl, neznamená to nic jiného, než hledat pravdu, realisticky uznat, kam směřují naše činnosti, zda se nevzdálili od základního poslání církve. Tříbit ve světle Ducha Svatého znamená zastavit se, znovu si přečíst, co se stalo, rozpoznat, co přineslo ovoce, pochopit, co nefungovalo a společně hledat důvody. Znamená to stručně řečeno hledat pravdu. Řekl papež a předložil 4 hlavní body, kterými se má toto pastorační tříbení řídit. První bod. Setkat se s Kristem a zprostředkovávat setkání s ním. Církev tu není sama pro sebe, ale proto, aby vedla každého člověka k setkání s Pánem. Nestačí tedy ptát se, zda je nějaká činnost dobře zorganizovaná, zda se jí lidé účastní, zda trvá již mnoho let. Je třeba ptát se, zda skutečně vede ke Kristu, zda se v ní evangelium setkává s konkrétním životem člověka. Druhý bod, vytvářet společenství. Mějme odvahu věnovat se tomu podstatnému, abychom vytvořili prostor pro skutečné vztahy, ve kterých se lidé cítí být součástí jednoho lidu. Cítí se přijatí, doprovázení, oceňování a spolu zodpovědní. Věnujme mladým lidem svůj čas a naslouchejme jim v rámci pravidelného programu i mimo něj. Třetí bod, obývat město a sloužit mu. Řím není lhostejným pozadím našich společenství, je místem našeho poslání, zdůraznil svatý otec. A dodal, že k těmto bodům se připojuje čtvrtý, který všemi prostupuje, totiž formace Božího lidu. A odtud také základní otázka, zda pomáhají naše aktivity růstu ve víře. Jádrem metody, kterou vám navrhuji, je však velmi jednoduchá otázka. Proč? Jde o to, abychom se společně zastavili a u každé věci, kterou děláme, si položili otázku, proč to děláme. Jaký evangelní záměr nás vede, na jakou skutečnou potřebu chceme reagovat, jakým způsobem tato volba odpovídá poslání církve. Papež Lev v závěru připojil k nově navržené metodě jednu důležitou poznámku. Tříbení, zdůraznil, nevyžaduje více práce, nýbrž její kvalitu. Pokud by se mělo stát dalším břemenem, míjelo by se svým účelem. Řekl papež Lev XIV. Při setkání se zástupci římských farností. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 21. září. Když zákon lásky naruší zákon kalkulace, pocítíme radost, řekl papež Lev v promluvě před modlitbou Anděl Páně.
1: Ve čtvrtek 24. září se svatý otec vydá na svou další apoštolskou cestu, tentokrát do Francie.
0: K pastoračnímu tříbení vyzval Lev 14. svou římskou diecézi při zahájení pastoračního roku.
1: Přejeme příjemný poslech.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
1: Drazí bratři a sestry, krásnou neděli.
2: Nella liturgia di oggi.
1: V dnešní liturgii nám Pán ústy proroka Izajáše dává velký důvod k naději. Říká, že jeho myšlenky nejsou našimi myšlenkami a jeho cesty nejsou našimi cestami. Ano, Boží plány jsou nekonečně větší a řekněme dokonce, že i ličtější než ty, které my lidé, poznamenaní hříchem, můžeme vymyslet a uskutečnit. Proto je zde proroková výzva aktuálnější dnes jako nikdy předtím. Opustit své pokřivené způsoby jednání a vrátit se k Pánu, který sám je milosrdenství a odpuštění.
0: Ježíšova podobenství v evangeliu popisují novost toho, co pro nás má Pán schováno, ale také všeobecně poukazují na odpor, který jsme připraveni klást šlechetnější spravedlnosti a větší lásce. Zvláště dnes, když nasloucháme příběhu o dělnících povolaných k práci na vinici, jedni na celý den, jiní jen na několik hodin a další těsně před západem slunce. V centru pozornosti tohoto podobenství však stojí moment odměny. Hospodář plní slovo dělníkům první hodiny a platí jim podle dohody. Chce však, aby viděli jeho dobrotu a přímo před jejich očima jedná s těmi posledními zcela stejným způsobem.
1: Je zde jeden detail, který by nám neměl uniknout. Hospodář dává svému správci přesné instrukce, v jakém pořadí má postupovat. Dělník

0: Všichni si získáváme radost, porozumění a budoucnost, když zákon lásky naruší zákon vypočítavosti, když zkušenost milosrdenství překoná zkušenost zásluh, když dar pokoje odstraní soupeřivost a přinese vděčnost.
1: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
2: Bratři a sestry, být Božími spolupracovníky, pracovat na jeho vinici, sloužit jeho království spravedlnosti a pokoje. To je milost. Tam, kam se vlamuje Boží novost, není prostor pro závist a rozpor. Hledejme tedy Pána, když se dává nalézt. Vzívejme ho, když je blízko. Opouštějme křivé cesty a smýšlení nepravosti. Pohleďme na naši přesvatou matku. Je stvořením jako my, je však bez poskvrny a proto nám pomáhá doufat v Boha a svěřovat se jeho milosrdenství, aby se tak jeho cesty staly našimi cestami a jeho myšlenky, aby se staly našimi myšlenkami.
0: V apelech popolední modlitby Anděl Páně papež Lev obrátil pozornost k dramatické situaci v Somálsku. S velkým znepokojením sleduji humanitární krizi, která v současné době postihuje některé oblasti Somálska, kde případy násilí a extrémní klimatické jevy zhoršují bez tak obtížné životní podmínky obyvatelstva, zejména žen a dětí. Doufám ve velkorysé zapojení mezinárodního společenství, aby našim bratrům a sestrám nechyběla potřebná pomoc.
2: Papež Lev tak reagoval na významné omezení humanitární pomoci pro tuto africkou zemi ze strany různých agentur OSN. Organizace Lékaři bez hranic vyzvala dárce, aby jí pomohli obnovit a rozšířit služby primární zdravotní péče zaměřené na podvýživu v regionu Muduk, kde bylo uzavřeno více než 70 zdravotnických zařízení. Somálsko zároveň čelí vnitřnímu konfliktu od pádu Mohameda Siada Barreho v roce 1991 a islamističtí extrémisté posílili svou kontrolu nad venkovskými oblastmi.
0: Svatý otec dále pozdravil polskou pouť toruňské diecéze, která v Itálii navštěvuje místa eucharistických zázraků, pouť rodin ze spišské diecéze, jezuitské kněze, kteří začínají v Římě studium a další skupiny přítomné na náměstí.
2: Zvláštní požehnání pak adresoval obyvatelům Peskantýny u Verony, kteří se shromáždili u památníku internovaných, aby si připomněli ty, kdo byli během druhé světové války deportováni a uvězněni. Chtěl bych tak zdůraznit, že nesmíme zapomínat, nýbrž poučit se z historie, abychom neupadli do chyb minulosti. Papež Lev dnes promluvil ke generálnímu shromáždění Italské federace mnišek Klarisek Kapucínek. Připomněl kontemplativním sestrám Kristova slova z dnešního evangelia. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Znamená to umět se přijmout i s vlastními nedokonalostmi, pokračoval papež. Pán od nás nežádá, abychom byli bezchybní, ale abychom se pokorně den po dni nechali utvářet jeho milostí. Papež odkázal také na slova svaté Kláry, která napsala svaté Anežce České. Přetvoř svou mysl podle zrcadla věčnosti. Přetvoř svou duši podle nádhery slávy. Přetvoř své srdce do podoby jeho božské podstaty a celá se proměň prostřednictvím kontemplace v obraz jeho božství. Právě ke sledování mysli v zrcadle věčnosti vyzval papež Klarisky Kapucínky i navzdory obavám ze snižujících se počtů. Nejde tolik o velká čísla, jako spíše o kvalitu. Povolání se nerodí z aplikace organizačních strategií, ani z kampaní nastudovaných u psacího stolu, nýbrž z modlitby ticha a důvěrné známosti s evangeliem. Závěrem předložil papež Lev Klariskám Kapucínkám čtyři klíčové prvky řeholního života. Jsou jimi vzájemné naslouchání. Koinonia, co by společenství, které předchází izolaci, diakonie.

0: Služba jedněch druhým a společná práce a martýria, totiž svědectví evangeliu. Svěřuji vám je jako bezpečné stezky na vaší cestě životem, rozloučil se Lev XIV. S řeholními sestrami a poděkoval jim, že jsou znamením přítomnosti Božího království na zemi.
1: Pátá mezinárodní apoštolská cesta zavede papeže Lva 14. ve dnech 25. až 28. září do Francie. Během 4 dnů navštíví Paříž, Lourdes a Méty. Bohatý program zahrnuje setkání s nejvyššími státními představiteli, návštěvu pařížského sídla UNESCO, setkávání s širokou veřejností i liturgické slavení. Návštěva, která navazuje na předchozí apoštolské cesty, se odehrává na pozadí zajímavého společenského vývoje, kdy Francie znovu objevuje své křesťanské kořeny a zažívá duchovní probuzení. Což dokládá i fakt, že během letošních Velikonoc přijalo křest přes 13 000 dospělých katechumenů. Počet pokřtěných katolíků celkově vzrostl na 49,7 milionu v roce 2024, což tvoří přibližně 75% populace. V Paříži se papež mimo oficiální státní a ceremoniální program setká také s lidmi, kteří se potýkají se sociálním vyloučením. Zástupci charitativních organizací vnímají setkání s papežem Lvem jako naprosto zásadní a transformativní moment. Svatý otec v pátek 25. září spolu se shromážděným duchovenstvem bude slavit večerní chvály v Notre Dame. Pro francouzskou společnost je to rovněž připomínka důležitosti umění jako mostu mezi církví a společností. Lev XIV. Rovněž navštíví pařížské sídlo UNESCO. Ve své promluvě připomene nezastupitelnou roli vzdělávání, kultury a etického rozměru vědy, včetně výzev spojených s umělou inteligencí. Z hlavního města se papež přesune k úpatí Pyrenejí do Lourdes, kde se duchovní poselství zaměří na uzdravení a doprovázení trpících. Poslední etapa apoštolské cesty povede do města Méty. Zde se Lev XIV. Zúčastní setkání nazvaného U kořenů Evropy za mír a jednotu. Zde připomene nezbytnost svobodného a bratrského dialogu mezi evropskými národy. Právě v tomto městě vyrůstal Robert Schuman, jeden z otců Evropské unie.
0: Jakožto římský biskup předsedal papež Lev 18. září v podvečer v Lateránské bazilice zahájení pastoračního roku své diecéze. Před shromážděním, v němž bylo zastoupeno všech 134 římských farností, předložil své diecézi metodu pastoračního tříbení. Jak řekl, neznamená to nic jiného, než hledat pravdu, realisticky uznat, kam směřují naše činnosti, zda se nevzdálili od základního poslání církve. Tříbit ve světle Ducha Svatého znamená zastavit se, znovu si přečíst, co se stalo, rozpoznat, co přineslo ovoce, pochopit, co nefungovalo a společně hledat důvody. Znamená to stručně řečeno hledat pravdu. Řekl papež a předložil 4 hlavní body, kterými se má toto pastorační tříbení řídit. První bod. Setkat se s Kristem a zprostředkovávat setkání s ním. Církev tu není sama pro sebe, ale proto, aby vedla každého člověka k setkání s Pánem. Nestačí tedy ptát se, zda je nějaká činnost dobře zorganizovaná, zda se jí lidé účastní, zda trvá již mnoho let. Je třeba ptát se, zda skutečně vede ke Kristu, zda se v ní evangelium setkává s konkrétním životem člověka. Druhý bod, vytvářet společenství. Mějme odvahu věnovat se tomu podstatnému, abychom vytvořili prostor pro skutečné vztahy, ve kterých se lidé cítí být součástí jednoho lidu. Cítí se přijatí, doprovázení, oceňování a spoluzodpovědní. Věnujme mladým lidem svůj čas a naslouchejme jim v rámci pravidelného programu i mimo něj. Třetí bod, obývat město a sloužit mu. Řím není lhostejným pozadím našich společenství, je místem našeho poslání, zdůraznil svatý otec. A dodal, že k těmto bodům se připojuje čtvrtý, který všemi prostupuje, totiž formace Božího lidu. A odtud také základní otázka, zda pomáhají naše aktivity růstu ve víře. Jádrem metody, kterou vám navrhuji, je však velmi jednoduchá otázka. Proč? Jde o to, abychom se společně zastavili a u každé věci, kterou děláme, si položili otázku, proč to děláme. Jaký evangelní záměr nás vede, na jakou skutečnou potřebu chceme reagovat, jakým způsobem tato volba odpovídá poslání církve. Papež Lev v závěru připojil k nově navržené metodě jednu důležitou poznámku. Tříbení, zdůraznil, nevyžaduje více práce, nýbrž její kvalitu. Pokud by se mělo stát dalším břemenem, míjelo by se svým účelem, řekl papež Lev XIV. Při setkání se zástupci římských farností. Laudetur Jesus Christus.